Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Sobecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rok.

Čau rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na jeden chystaný festival a k tomu nás čeká celá řada hudebních novinek. Jaké to budou, tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas Rock pustíte v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

Časrok. Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které

0: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
1: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
0: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
1: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
0: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
4: Hledáte jistou práci?
5: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
4: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
5: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
4: Chci do Tatry.cz.
5: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
0: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rok.

tě nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: 90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde?
2: Od lesa, koupí auto od Esa.
3: Když

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

Dobré páteční, sváteční ráno, rockeřiska. Za mikrofonem Rádia Čas Rock se nachází Aleš Krejčí. Probíráte se, případně někteří již jste probraní do dne s datem 8. května, takže je státní svátek, slavíme den vítězství, o čemž vám v následující hodince něco taky zmíním. Kromě toho nebude chybět pořádná porce hudby v podání třeba Deep Purple. Celkem klasika. A nebo také zazní saxon. A nabídnu Sabaton. Myslím, že nás čeká pořádná hudba. Tak mějte suprové ráno a skvělý poslech. A to vám z Rádia Čas Rock přeje Aleš a právě nastává chvíle na odpálení naší rockové rakety. Tak se držte. 7, 6, 5, 4, 3,

0: máte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Tak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

Miluju tenhle song. Perfect Strangers, perfektní song od kapely Deep Purple. A teď jste společně se mnou samozřejmě naladěni na vlnách Rádia Čas Rock a snad také i na vlnách dobré nálady. Máme 9 hodin, 12 minut. Koukneme teď na oblohu. Nebudem pozorovat během dne hvězdy samozřejmě, ale podíváme se na počasí. Nad celým Českem máme převážně oblačno, dost vlhko, místy je počasí promočené jako matrace, zejména na západě Čech. Teplotní výhled se v maximech očekává mezi hodnotami 15 až 19 stupňů Celsia, na horách okolo 8 stupňů. Aktuálně máme průměrnou teplotu na hodnotě 10 stupňů Celsia, no a Ostrava hlásí 11 stupňů, oblačno zataženo. No a ještě za malou chvíli se podíváme na dnešní svátek, to znamená Den vítězství. Dovíte se, proč tento svátek vznikl, co tomu předcházelo a tak podobně. Ale teď nás ještě čeká Blackfield Brides a ne

0: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

komu by to přeci jen nějak ušlo, tak dnes, 8. května, slavíme Den vítězství, což je den, kdy kapitulovalo Německo. Jinými slovy, došlo ke složení zbraní Německa a tím ukončení druhé světové války v Evropě. Tato doposud největší válka probíhala mezi lety 1939 až 1945 a zapojila se do ní většina států světa a údajně stála životy až 72 milionů lidí. Poslední evropské boje druhé světové války probíhaly na území Čech a Moravy, kde se nacházelo množství německých vojsk. Na počátku května se uskutečnilo květnové povstání českého lidu, které slavíme jako významný den 5. května. Povstání bylo tvořeno jednotkami statisíců lidí, včetně partizánů neboli civilistů, kteří se odhodlali převzít sílu do vlastních rukou a bojovat. Kapitulační akty Německa byly podepsány v Remeši 7. května a den poté 8. května v Berlíně. Ovšem nic neskončilo tak rychle. Boje ještě dále pár dní na našem území pokračovaly, a to až do 11. května u Mýlína na Příbramsku, kde zazněly poslední výstřely. Mimo Evropu ale ještě konec tak hned nebyl. Vzhledem k tomu, že se do války zapojil téměř celý svět, další boje měly stále ještě dozvuky, konkrétně v Tichomoří a Japonsku. Připomenu například svržení atomové bomby na Hirošimu 6. srpna 1945 a Nagasaki 9. srpna 1945. Japonsko definitivně kapitulovalo 2. září 1945 a tím byla ukončena válka i ve zbylém světě. Tolik velmi stručně k tomuto dni a druhé světové válce. Teď zpět zase k muzice na rádiu Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
2: Rádio Čas rok.

Yeah. Nikdy se nemůžu odpustit. Yeah. Wheels of Steel od kapely Saxon. Máme 9 hodin 32 minut, pátek 8. května. Ladíte pravé rokové vlny rádia Čas Rock. A teď, milí rockeři, metalisti, máte možnost zavolat si, napsat si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 1155.

Posloucháte Rádio Čas Rok v pátek 8. května. No a my teďkom trošku přitvrdíme a zrychlíme, což je fajn, protože mám tady zprávu na WhatsAppu od Zezyho. Čau Aleši, zahraj prosím něco od Arch Enemy pro všechny OSVČ, kteří žádný svátek nemají a makají. Tak jo, všem těm pracujícím a makajícím i tobě Zezy pouštím, posílám Arch Enemy.

0: Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
2: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
1: Pomůžeme vám elektřinu

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

Na rádiu Čas Rock doznívají Judas Priest. Máme 9 hodin 56 minut, pátek 8. května. No a čas fíčí, jak na mastné tyči, jak obvykle říkám. První společná 9. hoďka v tahu. Zase někam do neznáma rychle odletěla, ale tak cip s ní. V desáté hodince zmíním co si o tom, že je dnes ještě jeden, řekněme, takový jako světový, ale neoficiální svátek, a to takzvaně den bez ponožek, tak vám k tomu něco teda povím. A taky nabídnu, kam zajít za sportem a muziku, jako Soul Asylum. Zabrouzdáme i do českých vod s kapelou Škvor. A zazní taky třeba Green Day. A mimochodem pozdravuju rockerku Verču, která je na výletě, a Zeziho, který maká karosářskou práci, tak ať se mu daří. A mějte dobré dopoledne a super poslech.

0: nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

Na rádiu Čas Rock právě dozněl song Misery od kapely Soul Asylum. No a rockeři, dnes 8. května, kromě dne vítězství, existuje i takový neformální svátek, a to Mezinárodní den bez ponožek, bez fuseklí. Významem je uvolnit, osvobodit naše špalky, tedy nohy, spíše chodidla, která se neustále v něčem tísní a pak mnohdy velmi trpí. Občasná bosá chůze může podpořit zdravou chůzi, pokud tedy neprocházíte rušným městem, kde se jen tak v obuvi stačíme něčemu vyhnout, natož šlápnout do různých překvapení bosky. Takže rockeři, sundat ponožky, pokud to tedy půjde a nejsou už zatvrdlé, a nechte svá chodidla pěkně nadechnout, aby se tam ta flóra a možná i fauna vyvětrala. Jo, a jen tak na závěr. Víte, proč nohy smrdí? Tak to je přece jasné, protože rostou od zadku. Rád.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz. Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Nickelback a za malou chvíli budou znít The Cult.
1: Rádiu Čas Rock, kam za sportem.
0: Dobře ty, tady vpravo, hoď to sem, pojď, přihraj mi. Sakra, co to je? Kdo jsem pustil na plochu toho psa? Děláte si srandu? Fuj, jedeš, nech mi tu botu, pusto, pusto. Nemám piškotky, hraju basket, jedeš, mazej, hej, vem to už někdo. Pro všechny fandy basketbalu mám zprávu. Zítra, 9. května, Maxa NBL Liga v hale Opava proběhne basketbalový souboj mezi týmy BK Opava a Sluneta Ústí nad Labem, a to od 15.30. Vstupenky, informace naleznete na stránkách bkopava.cz. Takže repete, zítra 9. května Maxa NBL, Ostravar Arena od 15.30. No a my dále pokračujeme hudbou na rádiu Čas Rock.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už si pro mě jedou. Na rádiu Čas Rock dozněla kapela The Hives se songem Legalize Living, v překladu legalizujte život. No a vy máte teďkom naprosto legální možnost zavolat si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: When I See You Smile, tak se jmenuje song od kapely Bad English, která právě dozněla na rádiu Čas Rock. A já mám na drátě Piráta Stachova. Zdendo, čau!
1: Nazdar Alešku, zdravím všechny, co poslouchaj, a zdravím tentokrát jenom 3,5 kilometru od německých hranic.
0: Krása, takže můžeš klidně prozradit, i co pak tam provádíš?
1: No, přijeli jsme k mým rodičům, ta dědinka se jmenuje Hoštka, je to kousek od Rozvadova, vlastně od hraničního přechodu. No a odpoledne právě budeme opěkat buštík, jak holky se těší.
0: No tak paráda.
1: Takže uděláme si taky pěkný odpoledne.
0: To bych se taky těšil. Bursty jsem neopékal strašně dlouho. A co jsme vybrali za song? Komu a tak dále?
1: Vybral jsem klasiku Iron Maiden a pecku Waste of Years.
0: Yes.
1: Z 86. roku ze Summer in Time. No a věnoval bych ti samozřejmě tobě.
0: Díky moc.
1: A všem, co poslouchaj, a zdravím tu naši rokou bandu, rodinu, a užívejte prodlouženého víkendu. Máte pěkný počasí. Tady se to ještě dneska trošku kaboní, ale už by se to tady od západu mělo odpoledne taky probírat.
0: No tak snad jo. Tady v Ostravě je zataženo, vypadá to tak všelijak, ale snad nějak extra to nebude hrozné. I když voda je třeba, zapršet by mělo.
1: Jasně, to je určitě.
0: Tak jo, Zdendo, děkujeme ti za telefonát a užij si prodloužený víkend.
1: Já děkuju a zdravím ještě jednou všechny a opatrujte se. Ahoj.
0: Tak jo, díky, čau.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
8: Hledáte jistou práci?
7: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
8: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
7: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
8: Chci do Tatry.cz.
7: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
9: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Ladíte pravé rokové vlny rádia Čas Rock, právě dozněla kapela Neon Fly se songem This World is Burning. A než budeme za maličkou chvíli pokračovat dál hudbou na rádiu Čas Rock, tak vám tady řeknu takový vtípek malý. Lékař řekne pacientovi, mám pro vás špatnou zprávu. Máte totiž stejně jako já Alzheimerovu nemoc. A pacient na to, cože mám? A lékař, co kdo má?

0: Ladíte dopolední vysílání Rádia Čas Rock s Alešem Zamikrákem. Dozněla pecka od Kinga Diamonda pro Dušana. A slabá, orošená desítka pomalu za námi, před námi 11 hodin dopoledne. V jedenáctce zazní novinka týdne, zabrouzdáme do historie dnešního data a poslechneme si muziku jako The Offspring. A taky si poslechneme našeho Prokyho.
1: Pár válců pod sebou.
0: A nebo zazní status quo. Já myslím, že fajn nabídka, co vy na to? Takže z Rádia Čas Rock vám přeje pěkné dopolko a nerušený poslech Aleš.

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Těšíte se na sezónu?

0: 90 a Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Na rádiu Čas Rock v 11 hodin 12 minut dozněla kapela Five Finger Death Punch. A rokeřiska, slyšte. Hanička si pro vás skvěle připravila novinku týdne, tentokrát zazní kapela Korpiklány. Mimochodem, kapela pochází z finského města Lahti, což je hlavní zimní a horské centrum a v rámci Finska má nejstarší lyžařský skokanský můstek, existující od roku 1880. Tak pojďme na novinku týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány, sauna.

0: Jste společně se mnou obklopeni pravými rokovými vlnami Rádia Čas Rock. 11 hodin 21 minut doznívají a už dozněli Van Halen. A co říkáte, že bychom se spolu vnořili do historie vázající se k dnešnímu dni, tedy 8. května? Tak třeba roku 1886 dal do prodeje lékárník John Pemberton Coca-Colu, kterou sám vynalezl. Údajně tehdy delší dobu hledal nějaký účinný lék na tlumení bolestí a tak experimentoval s různými léky. Do té doby, než vymyslel recept na Coca-Colu, původně byla tedy lékem s obsahem kofeinu a koky. Dnes je to samozřejmě běžný a stále populární nápoj bez tlumících nebo léčivých účinků. No a v roce 1912 bylo založeno americké filmové studio Paramount Pictures, a to v kalifornském Hollywoodu. Je to nejstarší a jedno z nejvýdělečnějších filmových studií. No a ještě zmíním, že 8. května v roku 1957 se narodil Otakar Brousek mladší, český filmový, televizní i divadelní herec. Mimochodem propůjčil svůj hlas i v rámci dabingu, například v Harrym Potterovi. Je znám také ze seriálu Ulice. Oslavuje dnes 69 let, takže přeji vše nejlepší. No a my dále pokračujeme například z olympiky.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vic Slyvant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

11 hodin 36 minut, posloucháte Rádio Čas Rock, dozněla kapela Newsted se songem As the Crow Flies, což by se doslova dalo přeložit jako vrány letí, ale ono to je taková fráze, to znamená v překladu do češtiny přímo za nosem, rovnou za nosem, takže to znamená, že vy můžete přímočaře rovnou za nosem poslat tady sem do studia svůj telefonní signál a napsat si, zavolat si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55. Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Arakain se songem Hříšný touhy. A já tady mám na drátě teďkom Tatara. Ahoj, čau!
1: Čau, čau, zdravím všechny Véteru.
0: Vítám tě, Véteru, tak povídej.
1: No tak vybral jsem před tím svatečním obědem Twister Sister, samozřejmě nenecháme si do toho mluvit žádného králíka ani medvěda, protože Láďa je trošku na ně alergický, ale to nevadí. No a vlastně večer jdeme kstit desku od Farátu, no ochutnáme, jestli se neskazila chuť Radegastu, že jo?
0: Tak jo, tak snad se neskazila chuť Radegastu a snad bude chutnat a snad to nedopadne nějak jako špatně, že režim KO.
1: Tímto se Lukášovi omlouvám, protože bude česká písnička potom, no takže my si to vysvětlíme večer na družstevní.
0: Jo, jo, ale zdravíme Lukáše. Tak jo, chlape, díky za telefonát, díky za výběr songu a pouštím. Měj se pěkně.
1: Čau, čau.
0: Čau.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
4: Pomůžeme vám elektřinu chytře

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Znám, tohle už znám. Kapela Krucipisk na rádiu Čas Rock, pátek 8. května, 11 hodin, téměř za pár vteřin 57 minut. Kvapem se nám blíží čas obědu, 12. hoďka. Kdo už sedí u výkrmu nebo zanedlouho usedne, přeji jak jinak než dobrou chuť. K tomu obědu vám něco povím o anglickém muzeu Lemmyho Kilmistra, nakoukneme do rokové historie, no a předtím, zatím, mezitím zazní muzika v podání třeba Ozzyho Osborna. Nebo vám nasolím Dogu. A nebo zazní Dio. Takže dobrou chuť k pátečnímu výkrmu s Alešem Zamikrákem a s rádiem Čas Rock.

0: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
1: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
0: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
1: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
0: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

I just want you. Tak se jmenuje song, který právě dozněl na rádiu Čas rock od Ozzyho Osborna. Máme 12 hodin 13 minut. No a rockeři, zamíříme spolu do rockové historie dnešního data, tedy 8. května. Roku 1993 obdržel Mark Knopfler, frontman kapely Dire Straits, čestný doktorát z hudby, a to na univerzitě v Newcastlu. Čestný doktorát je prestižní akademické ocenění, které udělují právě univerzity nebo hudební fakulty různým významným hudebníkům, skladatelům za mimořádný přínos v oboru. No a v roce 2006 zrušili své plánované evropské turné The Rolling Stones. Totiž kytarista kapely Keith Richards se musel podrobit operaci mozku. Během dovolené na Fidži utrpěl zranění po pádu ze stromu. Možná si hrál na opici, železl po stromech, těžko říct, ale tento pád mu způsobil krevní sraženinu, která se musela chirurgicky odstranit. A ještě zmíním rok 1953, kdy se narodil Alex Van Halen, americký bubeník a spoluzakladatel kapely Van Halen. Sfoukává na dortu pěkných 73 svíček, takže vše nejlepší. A teď už si připravte šnorchly, protože se opět ponoříme do hudebních rockových vln Rádia Čas Rock.

0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Na rádiu Čas Rock dozněl Dio Hungry for Heaven. No a rockeři, Lemmy Kilmister už mezi námi není od roku 2015. Ale kromě jeho kvalitní hudby si ho můžete připomenout třeba i navštívením jednoho minimuzea. V jeho rodné, řekněme, aglomeraci Stoke-on-Trent je jedna část, městečko s názvem Borslem. A tam se právě nachází zmíněné muzeum Motorhead. Stojí zatím jedna z tamních neziskových organizací a v expozici naleznete speciální rock'n'rollový bar, kde se čepuje pivko Motorhead a Lemmyho limonáda Jack and Coke, whisky a kola, avšak v nealkoholické verzi. Kromě toho jsou zde k naleznutí i různé vzpomínkové předměty nebo umělecká díla související s kapelou. Nejdříve asi doporučuji zkouknout ty vzpomínkové předměty a umělecká díla a až poté sednout k výčepu, aby tam někdo náhodou nežádoucí umělecké dílo při prohlídce po 12 kouscích nepřidal. Výtěžek z provozu muzea má údajně podpořit projekt Kilmister Halls, což je projekt, který má velkolepý plán proměnit historické divadlo Queen's Theatre v Burslemu na novodobý sál schopný obsáhnout 1500 diváků a i centrum kultury. To vše na počest Lemmyho. No, mají pěkný plán. A můj plán je, co třeba kapela Turbo.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Nine Days, což je v překladu 9 dní. No, máme 12 hodin 32 minut, takže nebojte, 9 dní vám nezbývá, ale máte takové 4 minuty na to vybrat si ten svůj song na přání, tak pište na telefonní číslo 725 33 11 55. Čas Rock. Čas Rock.

Rok dozněla kapela Filter, asi filtr od cigára, dělám si srandu. No a na studiový WhatsApp mi dorazila zpráva od Barči z Karviné, která by si ráda poslechla Shut Your Mouth od kapely Pain. Přání budíš splněno, za okamžik píseň zazní a zdravím do Karviné. No a můj čas se uchýlil ke konci. Mé amatérské moderátorské snažení předám do ostřílených rukou Kristýnky Střelcové, která je na vás již dávno připravená. Mějte se krásně a užijte si prodloužený víkend. Tak ahoj!

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů, a to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: dvě minuty, nebo respektive minutu a půl před 13. odpolední vás z našich rokových vln rádia Čas Rok zdraví Kiki Střelcová. Máme pátek 8. května, to znamená, že je státní svátek. Ve většině z vás máte volno, tak jej užívejte. No a ti, co makáte, tak držím palce hlavně, ať vám to pořádně ocejpá. Věřím, že s muzikou, kterou jsem nám vybrala pro ty následující minuty, to půjde jedna báseň. Budou Godhard. Přihodím taky 30 Seconds to Mars. A z české muziky tady pro vás budu mít připravenou Insanii. Hned ze startu to budeme mít pořádně nabité, za chvilku mrkneme na počasí, taky jaká výstraha je na tento prodloužený víkend vydána. No a budu mít pro vás hned několik pozvánek. Z rádia Čas Rok zdraví Kiki Střelcová a vy užívejte svátečního dne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde?
4: Od lesa, koupí auto od Esa.

Rádiem Čas roku užíváte 2. květnového prodlouženého víkendu v kalendáři. Málo vídané jméno, původem staroslovenské, znamenající přímo v překladu zlatý. Zlata a Zlatko slaví jmeniny. Dnešek, co se týče stupňů, rozhodně lámat rekordy nebude. Teď máme chladněji a konečně nám na vícero místech aspoň přes noc zapršelo, tak půda dostala aspoň trochu vláhy, i když je to teda furt málo, ale víte, jak lepší, jak drátem do oka, jak se říká. Teď máme zhruba mezi 13 až 17 stupni, v maximech dneska 15 až 19. No a i když se to někomu může zdát na květen málo, tak klíde. Děcka, jo? V roce 2003 byla nula. Obloha dneska spíše zatažená, maximálně polojasná, možná se i u vás bude snažit prodrat Oscar přes mraky, jako tomu bylo tady před chvílí v Ostravě, ale nezdařilo se. No nevadí, hlavně, že máme volno a naplno si ho užíváme. A jedno upozornění na závěr, během tohoto prodlouženého víkendu je hlášen vysoký výskyt klíšťat na území České republiky. Tak na to myslete a dávejte bacha, pokud vyrazíte někam do přírody. Teď už Halloween. Fajn poslech.

0: No a přátelé, pokud byste během těchto prodloužených víkendových dní chtěli zažít nějaké ty fajn akce, tak já tady pro vás hned několik jich mám. Mám tady pozvánku na další utkání basketbalového klubu Opava, který hraje ve čtvrtfinále playoff Maxa NBL. Šesté kolo, no a utká se v něm opavský tým s tím ústeckým. Ústí nad Labem, Sluneta, začátek od 15.30. No a teď mi úplně, dívejte se, uteklo, když je to vlastně hrajou zítra, takže při sobotě 9. května. No a pokud nejste úplně sportovními nadšenci, mám tady pro vás pozvánku na divadelní představení v Kofola Music klubu v Krnově, stejně tak zítra od 7 večer, a komedie na francouzský způsob s názvem Ani o den díl. Prosím vás, příběh vypráví o takových těch neodvážných mužích, kteří vám nejsou na rovinu schopni do ksichtu říct, že už s váma prostě nechtějí být. No ale tak samozřejmě bude to podáno humorně, tak abyste jako z toho nikdo neměli trauma, ale odcházeli opravdu pobaveni. Takže Kofola Music Club zítra v 19.00 a nebo basketbalové utkání Opavy s Ústím nad Labem zítra 15.30.
1: Těšíte se na sezónu?

0: Iceland.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.

Čau rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na jeden chystaný festival a k tomu nás čeká celá řada hudebních novinek. Jaké to budou, tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas Rock pustíte v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na ČasRádio.cz.
1: Rádio Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio.

0: tohle byla pohodovka od Hurt. No a já tady mám požadavek od Paj ze Slovácka, z Darek Kikule. Umývám a lazurují okna. Můžeš tam hodit svižnější slayer, ať mi to utíká. Děkuji, ať ti to utíká. Jo, on napsal, utěká, utěká. Děkujeme, děkujeme. Ano, mě to utěká snad vždycky, budu držet palce, ať to utěká i tobě. No a co bysme ti tam tak prdli? Tak víš co, já mezi tím šoupnu jako do éteru Rádia Čas Rok reklamy a mezi tím ti teda vyberu nějakou tu svižnější a ať se dílo daří.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: společný první hodinkový čas utekl. Za chvilku budou dvě odpoledne, přátelé. No a po 14. se můžete těšit na Plexis. Rozebereme taky společně trochu víc dopodrobna to dnešní datum, protože jak víte, máme státní svátek, takzvaný Den vítězství, tak se mu podíváme více na zoubek, bude taky Meatloaf. Když už teda budeme v tom rozebírání historie, tak si řekneme, kdo se třeba v dnešní den narodil a jaké další události, kromě Dne vítězství, si připomínáme v rámci dnešního data. No a zkusíme to cez vesmír? Hej! Tak ať už to, přátelé, v těchto chvílích krátce před 14. berete. Kudmakoli, cez vesmír, cez pole, cez cesty, tak já vám přeju hlavně, ať šťastně doplujete, doletíte, dojedete. Kiki Střelcová vás zdraví a užívejte svátečního dne.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Ve svátečním playlistu Rádia Čas Rock nás už za okamžik čeká avizovaný Meatloaf, pak taky Deep Purple, Evanescence a spousta dalších. No ale teďka otevírám tu naší zaprášenou bichli rokového kalendária na stránce s dnešním datem, a to 8. května. A vidím, že narozeniny dneska slaví Janička Boušková, taky Otakar Brousek mladší, a 73 let, přátelé, slaví americko-nizozemský hudebník Alexander Arthur Van Halen, zakládající člen kapely Van Halen. No, Mark Knopfler, známý to britský zpěvák, kytarista, taky skladatel, musel mít ohromnou radost v roce 93. Víte proč? Získal totiž doktorát z hudby na univerzitě v Newcastle. To musely být bujaré oslavy. Kdo se naopak neradoval vůbec v roce 2006, v tento den, byli určitě fanoušci a taky pochopitelně členové kapely Rolling Stones. V důsledku zranění kytaristy Keitha Richardse na dovolené, kdy spadl jako z palmy, museli odvolat bohužel svoje evropské turné. No a dnešek je v historii lidstva zapsán jako jeden z nejzásadnějších momentů našich dějin, nejen v Česku, ale po celé Evropě, takzvaný den vítězství. Takže si za pár minut připomenem, proč že to dneska máme volno a komu za to můžeme poděkovat.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: V rámci svátečního odpoledního vysílání Rádia Čas Rock. No a přátelé, teďka zpátky k tomu, proč máme dneska státní svátek. Konec druhé světové války. Přesně minutu po 11. večerní středoevropského času. Tak to je ten moment, na který celých 6 let čekali lidé po celé Evropě. Německo v tento čas složilo svoje zbraně a takzvaně kapitulovalo, tedy ukončilo válčení. Zbrojení to skončilo takřka i hned díky podpisu takzvané bezpodmínečné kapitulace. No a za ta léta bojů přišlo o životy tolik lidí, že to číslo se zdá být až jako neuvěřitelné. Bylo to, přátelé, okolo 60 milionů lidí. V dobách minulých byl svátek pojmenovaný jako Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavíval se až o den později. A takovou zajímavostí je, že v zemích bývalého Sovětského svazu se tento svátek slaví dodnes až 9. května. Nicméně, takový menší větší detail, Praha, ta byla osvobozena až zmiňovaného 9. května. A podle historiků naší zemi oficiálně opustili poslední jednotky německých vojáků až 11. května. My si dneska připomínáme 81. výročí od konce druhé světové války a s tím souvisí konání pietních vzpomínkových akcí, chcete-li. No a tou oficiální, jako vždy, byla taky dneska dopoledne před památníkem Pieta na Vítkově, kde se sešli taky naši političtí a armádní představitelé v čele s naším panem prezidentem, který se vyjádřil, že druhá světová válka je pro současnost varovným svědectvím. Tak tolik tedy k dnešnímu datu 8. května. Vy i nadále užívejte státního svátku. No a za chvilku už s tu blatankou.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
4: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax. Radio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

italské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Máte-li teď krátce po půl třetí odpoledne nějaké přání, které bychom vám tady na čas roku mohli splnit, tak dejte vědět. 725-331-155, to je linka, kam když se dovoláte nebo dopíšete, případně můžete využít taky WhatsApp, kam třeba můžete klidně nahrát i hlasovou zprávu a sdělíte mi, co byste tak jako rádi v následujících minutách slyšeli, co je ta vaše srdcovka, tak určitě vám ji zahrajeme. No a mezi tím Plexis, tak fajn poslech.

0: minut po půl třetí odpoledne budeme hrát na přání podle Kačky, která mi napsala: ahoj, zahrajte mi prosím na cestu autem nějakou pecku od Bring Me The Horizon. Tak za chvilku, Kači, posílám Sleepwalking a pěkně si to užij.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Poprvé přišla posluchačka Kačka, která si přála Bring Me The Horizon slyšet z rádia Čas Rok, ale věřím, že tahle ta partička potěšila nejenom Kačku, ale i spoustu dalších z vás. No a já tady mám další požadavky, tak pojďme na ně. Petr píše, ahoj Kiki, strašně dlouho jsem neslyšel Amarant, song Amarantine, poslal bych to všem posluchačům. Děkuji, Petr. Dobrá, máš to mít? No a pak tady mám ještě zprávičku od Silvinky. Ahoj Kiki, mohla by si zahrát pro mou lásku Miloše song od Škvoru Milionů hvězd se ptáš? Je právě v práci a chtěla bych mu vzkázat, že na něho myslíme. Těšíme se na něj a i když je teď složitější období, tak všechno spolu zvládneme. Zdravím všechny v rádiu. Silvinko, i my tebe moc zdravíme. Děkuju za krásnou zprávu, která je jednak plná optimismu a taky síly a tomu se, přátelé, říká láska. Jo, vydržet s někým, když je jako dobře, nic se neděje, jenom to tak hezky proplouvá, to je snadné, ale horší je to zvládnout a vydržet, zatnout ty zuby, když přijdou nějaké složitosti. Já věřím, že to zvládnete, posíláme kupu sil z rádia Čas Rok, no a Škvoři budou samozřejmě taky. Tak si užijte té své muziky, no a tady máte.

0: Za chvilku budou 3 hodiny odpoledne, vy si sváteční páteční odpoledne užíváte s rádiem Čas Rock. No i na další 60 minut tady pro vás mám připravené poctivé rockové a metalové fláky, na které se můžete těšit. No a přátelé, byť se tady v Ostravě začínalo před hodinkou zhruba jako škrábat sluníčko, nebo aspoň o to mělo snahu, no tak bohužel dneska opravdu Oskárka nemáme, očekávat bude spíše oblačno, no a aktuálně máme zhruba mezi těmi 14 až 19 stupni, přičemž nejtepleji je aktuálně samozřejmě na jihu Moravy, tak zdravíme do Brnéčka, no a ať už nás posloucháte v Brně, v Praze, v Ostravě nebo někde za hranicema, já vám přeju pohodové páteční sváteční odpoledne, no a zůstaňte s námi, protože po 15. se můžete těšit jak na nějaké novinky, tak taky si řekneme o pár zajímavostech.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Sváteční program Rádia Čas Rock pokračuje i v těchto chvílích, což znamená krátce před 3:45 odpoledne 8. květen. Ať už si ho užíváte a prožíváte jakkoliv, kdekoliv, s kýmkoliv, tak hlavně nezapomeňte na odpočinek, protože ten je potřeba, musíme toho využít. Obzvlášť, když to tak letos krásně vyšlo na 2 prodloužené víkendy za sebou. No ale, kdo by se chtěl při svátku pořádně zapotit, tak může. Buď si teď na nadcházející tóny dáte pořádně skákací kardio, což na muziku, která se chystá na čas roku, půjde jedna báseň, protože je pořádně energická, svižná a rytmická. No a nebo varianta číslo 2 pro ty lenivé, zalézt si do sauny a spotit tělo tam. Leč, ať si vyberete cokoliv, novinka týdne finských folk metalistů s názvem Sauna vám tak či tak rozproudí krev v žilách, i když zůstanete nakrásně sedět na gauči, tak jdem na ní.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány, sauna.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock dozněli pěkně až do samotného závěru AC/DC Thunderstruck. 4 minutky, teď už 3 minutky, před 15:30 odpolední jste s rádiem Čas Rock. No a byť máme ten svátek, tak víte co, pojďme teďka dát takové menší letem světem o pár věcech úsměvných až bizarních, jo? Otázka na tělo. Nemusíte odpovídat veřejně, stačí jako když si odpovíte sami sobě si. Kdo v životě minimálně alespoň jednou nečural do sprchy nebo do vany? Já myslím, že snad jako úplně každý, byť se teďka všichni

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Na rádiu Čas Rok nám doznívá Lita Ford, no a mě teďka přišel do studia mailík na naši adresu studio@časrok.cz a píše Jindra, podle hlasu bych řekl, že hraje ve sváteční den Kiki. Správně, Jindro, dostáváš zlatého bludišťáka. Tak ať si užívá a třeba pro změnu to budou... Twisted Sister, no snad jo, čověče, asi jo, tak jo, nemám s tím problém, zařazuju, no a pokud byste si i vy chtěli zahrát nějakou tu vaši oblíbenou, stejně jako to udělal Jirka, dejte vědět, 725 33 1155.

0: No a spoza hranic zase zpátky k nám do Česka, protože mi napsal do studia Rádia Časrok Lumír, jestli bych mohla zahrát Alkohol pro všechny posluchače a taky pro mě do studia. Děkuju moc, no a za chvilku muziku posílám.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a

0: 60%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
2: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
1: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
2: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
1: Enerspot.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mladé.

Za chvilku odbiju na čas ruku 4 hodiny odpoledne, přesně za 2,5 minutky. Vy si i nadále užíváte svátečního odpoledního vysílání. No a v tom programu po 16. se můžete těšit na Nightwish. Něco bych si to musela zmáčknout a vytáhnout čavličku. To víte, přátelé, to je ten svátek, to i Střelcová je v takovém úsporném režimu. Budou taky Snow Patrol. No a my si v dalších minutách povíme něco okolo Rolling Stones. Možná tušíte, okolo nich se teďka dějou velké novinky a chystají se snad ještě větší. Takže o tom hodíme řeč, no a k tomu třeba i Limetal. No a pak přihodím ještě jednu pozvánku ohledně nejrůznějších novinek. Jste s rádiem Čas Rok, Kiki Střelcová vás zdraví a přeju pohodový sváteční den. Těšíte se?

život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Ze studia Rádia Čas Rok vás takhle při svátku s datem 8. května zdraví Kiki. No a my teďka půjdeme do tábora Rolling Stones. O těch teď slýcháváme často, no a ještě o nich děcka uslyšíme. I když pánové Jagger, Wood a Richards mají dohromady 242 let, to je šílené, tak vystrčili do kapsy kdejakého o několik desítek let mladšího vrstevníka. Co si budem? No a chlapi vypadají na svůj věk velice zachovale. Každopádně Rolling Stones jsou zpět, a to v plné síle. V létě vydávají nové album a to ponese řadovou číslovku 25 s názvem Foreign Tongues. Těšit se na něj můžete už 10. července letošního roku. No a co se týče jejich posledního alba, tak to s názvem Hackney Diamonds vyšlo před 3 roky po dlouhých 18 letech. No a ta aktuální deska není teda čistě jen o nich, abyste si nemysleli, o Stonech. Do alba přizvali i nejeden hvězdný hlas, a tak se můžete těšit na taková jména, jako je Paul McCartney, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a nebo Robert Smith z The Cure. Pro koho je to mimochodem premiéra, nebo pro něj je to mimochodem premiéra, co se viděl naživo s Mickem Jaggerem. Takže pro Roberta zážitek jako kráva. No a nyní je venku i nový single s názvem In The Stars a vy ho budete moc na Čas roku slyšet úplně poprvé. Už za chvíli, tak nikam neodcházejte.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Svátečně pohodový turbo s nás se songem Vidím tu lásky svístát. No a teď už novinka v podání Rolling Stones In The Stars. Song, který najdete na 25. studiovém albu téhleté legendární partičky. Album ponese název Foreign Tongues a těšit se na něj můžete už 10. července. No ale pánové, teďka vypustili první vlaštovku z chystaného alba. Tak když tak dejte vědět, jak se vám líbí. Za mě je to taková ta jejich klasika, šmrcnutá něčím novým. Samozřejmě musí jít, pánové, s dobou. Tak tady máte.

Rock, song s názvem In the Stars. No a budete ho moci slyšet v plné palbě už 10. července spolu s dalšími peckami, které vyjdou na albu Foreign Tags po 3 letech. No a my jdeme na Čas Rocku dál.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy.

0: test a vyslali tam nejenom mě, ale i našeho nováčka z moderátorského týmu Aleše, tak já si myslím, že možná Aleš bude zítra na mě hulákat stay with me, že jo?
1: Jo, jo, hihi, ahoj, tady posluchač Aleš.
0: No to je vtipné, my jsme se teďka opravdu takhle spojili přes telefon a to jsou vlastně takové ty jakoby tvé staré časy, co se posluchače týče, viď?
1: No akorát s tím rozdílem, že já nikdy netelefonoval do studia,
0: tak,
1: maximálně napsal
0: zprávu. Jo, tak prosím tě, nás to zítra čeká. Mně teda poprvé taková motorkářská akce a pro tebe jako úplně poprvé nějaká taková moderátorská akce venku. Tak jak se těšíš? No. Máš nervíky?
1: No, nervíky ještě ne, to se uvidí až po cestě zítra. Ale samozřejmě nenechávám nic náhodě, takže nějaké ty přípravy jsou a vymýšlené věci, takže si myslím, že to nějak klapne, no tak ono, děj se vůle boží, jo, jak se říká, prostě nějak to dopadne a to bude pro mě prvotina v mnoha věcech. Konečně budu taky na stage poprvé v životě, uvidím, jak to funguje na stage a tak jsem zvědavý, no.
0: No ale tak ty jsi synek šikovný, nemám o tebe strach, přece jenom jsem si tě vzala k sobě dobrovolně, že jo, co si budem, tak já myslím, že to společně zvládnem.
1: Ještě nevíš, co tě čeká, samozřejmě.
0: Ježišmarja. Prosím vás, přátelé, kdo tam za náma zítra do Bruntálu vyrazíte, jo? Ať se tam stane, co se tam stane, já za to vůbec nemůžu, jo? Já v tom vůbec jako nemám prsty, nemám s tím nic společného. Nicméně.
1: Mimochodem jsem ještě nepozdravil naše posluchače, takže posluchači, zdravím vás, ahoj. To tak. Je neslušně vychovaný synek, ten Aleš.
0: To je strašné, že? Synku. tak jsi to hezky napravil. No hele, každopádně nás tam čeká opravdu bohatý doprovodný program. Tak pojďme si to vyzkoušet, pojďme ty naše posluchače, rockery, motorkáře pozvat, jestli si to jako schválně pamatujem. Tak začneš nebo začnu?
1: Tak začnu, tak určitě tam bude mnoho kapel, to číslí 5, jo? Takže začne to kapelou Crunch.
0: Pak to bude pokračovat kapelou Horizont.
1: No, přesně tak, bude následovat Rasmane.
0: Chybět nebudou ani, ježíš, teď doufám, že to správně vyslovím, Warning Vision, yes,
1: no,
0: sir?
1: Warning Vision, ano,
0: Warning
1: ano.
0: Vision. Tak to radši to představování téhle kapely nechám na tobě.
1: No, jo.
0: No a hřebe večera.
1: Potom smečka, která to bude ukončovat, ta kapela Donor.
0: Ano, no a přátelé, samozřejmě krátce před pravým polednem nebude chybět ani žehnání motorek. No a všechno tohle vypukne v 10 dopoledne na náměstí Míru. Já myslím, že ti, co tam jezdíte, chodíváte pravidelně, tak určitě moc dobře víte, kudy tudy do Bavorova. My už se moc těšíme, co jsme včera měli možnost vyspovídat taky po telefonickém rozhovoru organizátory Piera Peťu Machu, tak ten prozradil, že samozřejmě ani hlady neumřeme, takže tam budou nachystané stánky s občerstvením, dobré žrádlo, pití, nějaká cukrová vata prej bude.
1: Cukrová vata budou mít všichni ulepené pusy.
0: Nicméně, my se na vás moc těšíme, že jo?
1: No samozřejmě, jak jinak.
0: A jedem na motorce nebo autem?
1: Tak ty si můžeš říct šlapadlo, ale já pojedu autem.
0: Tak jo, tak jestli Střelcová dorazí na šlapadle, tak možná se uvidíme. S Alešem se nejspíš uvidíte na 100%, když pojede tím autem, to je ověřená kára. Tak jo, děcka, tak my se na vás budeme těšit zítra.
1: Jo.
0: No a já se taky těším na tebe, kolego. Tak čus zítra.
1: No, já se taky těším, tak jo, posluchači, ahoj.
0: Ahoj, užívej svátečního odpoledne, papa.
1: Jo, ty taky, čau.

Na Rádiu Česko k nám pomalu, ale jistě doznívají Saxon. No a já už tady mám nachystané BSPčko, takzvané. Protože o ty mě poprosila Lenka, která by je chtěla nechat zahrát svému milému manželovi, který boročisko tráví dnešní sváteční den v práci. Tak ať mu to prý uteče a že se na něho doma večer těší s teplou večeří. No to je krása. Tak užívejte i nadále svátečního dne. Radio Čas Rok.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon.

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.

Čau rockeři, je tady další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na jeden chystaný festival a k tomu nás čeká celá řada hudebních novinek. Jaké to budou, tak to se dozvíte, když si nás na rádiu Čas Rock pustíte v 7 večer a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Podívejte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, ve kterém je tady hned ze startu vynikající zpráva pro všechny fanoušky Five Finger Death Punch. Tato americká sestava vypustila do světa termíny svého turné, během kterého se zastaví i v té naší české zemi. Bude to 31. ledna příštího roku v pražské O2 aréně a nebudou tam sami, protože kromě Bleed from Within jim budou předehřívat publikum i Dimitri. Vstupenky už jsou v předprodeji, takže jestli chcete tuto neuvěřitelnou koncertní show zažít na vlastní kůži, máte šanci.

Five Finger Death Punch, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend. A my budeme pokračovat s Ericem Grenwellem, který má hotovou svoji z Brusu novou desku. Ta spatří světlo světa už 22. května. Bude na ní 10 kousků, ze kterých si teď jeden dáme v plné parádě. Ten je už třetí v pořadí a nabízí pohled na situaci, kdy má člověk pocit, že už nemá vůbec nic pod kontrolou. O tom ví tento borec opravdu své, protože po těch vážných zdravotních problémech, které prodělal, se cítí, jak sám říká, opět v plné síle. Tak hlavně, ať to tak zůstane na pořád, a tady je.

Televize Rebel, tak jako Rádio Čas Rok, vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém teď dostane prostor švédská sebranka Evergrey. Ta se 5. června vytáhne dalším studiovým zářezem, který bude jejich 15. v pořadí a ponese se opět ve skvělém rytmu. Ten doplní chytlavé melodické linky s velice propracovanými texty, které nabídnou jak radost, tak naopak bolest. No a o tom se teď přesvědčíme v singlu, který se tentokrát dočkal i plně hodnotného videoklipu.

Jste ve společnosti pořadu Víkend, ve kterém se teď podíváme za formací April Art. Ta má venku single, se kterým lákají na nové album. Z něho nám snad něco představí na letošním Metal Festu, na kterém dostanou prostor v pátek 5. června v odpoledních hodinách, kdy budou druhou kapelou v pořadí, která rozburácí plzeňský amfiteátr Lochotín. Ten nabídne 3 dny našlapané skvělou muzikou, se kterou se tam kromě nich představí Accept, Freedom Call, Avantasia, Camelot, Godhard, Battle Beast a další slavná jména. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme a mně nezbývá, než vám popřát skvělý poslech a roku zdar.

0: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlajvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Vítejte u další epizody seriálu, který se odehrává zde v Rebelském baru.
1: Také dnes budeme v hlavních rolích barmanů vystupovat my dva, Ivo Raška, Tomáš Michalík, ale spolu s námi tady budou mnohem větší hvězdy.
0: Hned tou první partičkou budou pánové pocházející z Los Angeles, kteří si říkají Trapped. Tahleta parta se řadí do kategorie skupin, které proslavil de facto jeden jediný hit.
1: Přesně tak a byla tím skladba Headstrong, která byla v roce 2003 vyhlášena časopisem Billboard jako nejlepší rocková skladba roku.
0: Je to jeden z těch vzácných případů, kdy debutový single kapelu vystřelil až tak moc vysoko, že už se jim tento komerční úspěch nikdy v budoucnu nepodařilo zopakovat.
1: Písnička získala velkou popularitu i díky tomu, že se objevila v soundtracku k tehdy velmi populární hře NHL 2003.
0: Přesně tak. Pro celou generaci hráčů se tento song stal neoficiální hymnou hokeje na herních konzolích.

0: Na Čas roku a na TV Rebel pokračuje rebelský bar a my pro vás i dnes mícháme velmi zajímavý koktejl obsahující různorodé muziky.
1: Pokud máte chuť třeba na melodičtější rock a metal, Nordic Union je projekt, který byste rozhodně neměli minout.
0: Opravdu ne. Jedná se o superskupinu, která vznikla spojením dvou ikon skandinávské scény. Jednak Ronnieho Atkinse, dánského hudebníka, nejvíce ho známého jakožto hlas z Pretty Maids.
1: No a tím druhým členem je mozek moderních melodiků Eclipse, Švéd Henrik Mattersson.
0: Tohle spojení se opravdu povedlo.
1: Přitom v době, kdy vznikalo jejich první album, se tihle dva pořádně ani neznali. Erik poslal Ronniemu demáče, které pro něj připravil, a Ronnie byl z jejich kvality tak nadšený, že okamžitě se spoluprácí souhlasil.
0: No a jejich kooperace trvá i nadále a díky tomu si můžeme poslechnout od tohoto severského spojení, Nordic Union, skladbu In Every Waking Hour.

0: V rebelském baru nyní přivítáme také jednu rebelku, za kterou lze určitě považovat zpěvačku Taylor Momsen.
1: Ta má v poslední době neuvěřitelnou smůlu na zvířecí útoky. V dubnu Taylor na sociálních sítích zveřejnila příspěvek o tom, že ji během turné s AC/DC v Mexiku pokousal jedovatý pavouk.
0: No, Taylor je naštěstí v pořádku a tuhle příhodu bere s humorem sobě vlastním. A mě by ale zajímalo, kdy se konečně dostaví třeba její superschopnosti a stane se s ní třeba Spider-Woman nebo Batwoman nebo nějaká kombinace těch dvou.
1: Dávalo by to smysl, protože to není poprvé, co se do ní něco z chutí zakouslo. Před pár lety během vystoupení ve španělském Seville ji přímo během vystoupení na noze pro změnu přistál netopír. No a taky kousnul.
0: Tehdy musela Taylor podstoupit sérii bolestivých injekcí proti vzteklině, které trvaly několik týdnů.
1: No ale to video, kde na pódiu klidně říká, na noze mi visí zatracený netopír, no tak to se stalo doslova virálním hitem.
0: Tak si ho pojďme nyní pustit.

0: ti tedy, Tomášu, musím říct, že kdyby mě na noze přistál takovýto netopír, tak bych se rozhodně nechoval tak klidně jako Taylor Momsen. Úplně si dokážu představit, jak v panice běhám po pódiu a řvu, ať tu potvoru ze mě okamžitě sundají.
1: Tak třeba byste se nějak domluvili. Hele, mě to taky překvapilo, jak to vzala s takovým klidem. Každopádně, my pokračujeme dále a dáme si muziku od formace Dogstar.
0: Tak tenhle pes snad kousat nebude. Pro ty z vás, kteří nevíte, jedná se o kapelu, ve které hraje na bas kytaru hollywoodský herec Keanu Reeves.
1: Společně s ním chystají Dogstar vydat své v pořadí čtvrté studiové album.
0: No a to poznáte podle toho, že bude mít na obale název All In Now a vyjde 29. května.
1: A jen co si tuhle čerstvost naposloucháte, můžete vyrazit na jejich koncert. Přesně měsíc po vydání, 29. června, vystoupí tahle kapela v pražském klubu Sasazu.
0: Už teď si ale dáme ochutnávku v podobě singlu Joy.

0: Na televizi Rebel, případně na frekvencích Rádia Čas roku, pokračuje rebelský bar, ve kterém se o vaši pohodu staráme my dva, Tomáš a Ivo.
1: Já teda nechci být nedutklivý, ale víš, že už se blíží zavíračka.
0: Jo, už?
1: Už.
0: Není to brzy?
1: Už. Nedá se nic dělat. Zbytek hudebních perliček, zajímavostí anebo zákulisních informací si necháme na příští týden.
0: No dobře. Než ale zavřeme, tak vám stihneme pustit ještě jednu parádní věc, která vznikla díky hvězdné spolupráci Duffa McKagana a Jerryho Cantrella.
1: Dáme si song I Just Don't Know, na kterém se podělili právě tito pánové. Tedy baskytarista, který se proslavil svým působením v Guns N' Roses, a kytarista a hlavní muzik legendárních Alice in Chains.
0: Tahle legendární dvojice před kamerou, Ivo s Tomášem, se s vámi ale loučí a těší se zase příště na viděnou a naslyšenou.

jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splach

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Pohodový podvečer, přátelé Big Beatu, startuje nám další Metalmania. Je květen a všichni už se určitě chystají na nějaký ten festiák nebo koncert, který nás v létě čeká. Než se tak stane a nebude to dlouho trvat, tak si dáme jedno ohlédnutí za rockovou legendou. Švédští Europe. Kapela, na které řada z rockerů taky vyrůstala, navíc díky svému legendárnímu albu The Final Countdown, jsou formací, která přesáhla svůj hudební šuplík. Právě titulní skladbou ze zmiňované desky jsme odstartovali svoje dnešní rockové putování. The Final Countdown je deska, která kapelu provází celý jejich hudební život a tahle skladba nesmí chybět na žádném koncertu téhle formace. Udělejme dneska malé zavzpomínání nejenom na tuhle desku. Další song od Europe je před náma.

Sledujete Metalbánii a v případě audioverze vězte, že posloucháte Rádio Čas Rock. Dneska Europe. Diskografii mají tihle Švédové celkem širokou. Ovšem samozřejmostí jejich třetí deska. The Final Countdown, která vyšla v roce 1986. Na ní jsme sáhli i před malou chvíli, protože jsem vám pustil baladu Carrie. Kromě titulního songu tak je jedna z velkých hitovek tohodle studiového kusu. Téhle desky se prodalo přes 8 milionů kusů a třeba právě balada Curry, tak ta budovala a válcovala především Severní Ameriku. Album se stalo nesmrtelným a kapela v podstatě taky, i když to sebou přináší nutnost hrát songy z téhle desky na každém koncertu. My ještě na chvilinku právě zůstaneme u třetí studiovky a já vám nabídnu v rámci, řekněme, dobře poslouchatelného melodického hard rocku skladbu Cherokee.

Sledujete televizi Rebel, posloucháte Rádio Čas Rock, v obou případech jde o pořad Metalmania. Dneska hardrockově zabalený do obalu s názvem Europe. Kapela si datum svého vzniku píše někdy na konec 70. let, rok 1979. Ten prošli pod ještě jiným názvem, jak to ostatně bývá, v jisté hudební soutěži. V 80. letech nejprve demo, pak debut, to už se jmenovali Europe a stejně tak nazvali i svoji prvotinu. Druhá deska, tak to bylo album Wings of Tomorrow. Tyhle fošty jsou známé především doma ve Švédsku a mimochodem taky v Japonsku. No a pak už přišel mega úspěch s třetí deskou. A protože se historie v řadě případů opakuje, nebo v řadě případů dalších kapel opakuje, tak i u Europe nastaly obměny a taky problémy. Menší prodeje a tak podobně, všechno to vyvrcholilo v 90. letech, kdy formace oficiálně řekla dost a muzikanti se začali věnovat solovým projektům.

Sledujete televizi Rebel, kde se dneska věnujeme švédskému hard rocku Made in Europe. Rok 2004, to je reunion kapely a deska Start from the Dark. A nebyl to jenom reunion pro hraní starých songů. Kapela poctivě začíná vydávat další desky jako Secret Society nebo Last Look at Eden. Na posledně jmenovanou jsme sáhli a sáhneme i za chvilku. No a závěrem? Závěrem je potřeba přihodit jedno datum a jedno důležité místo. 21. listopad a Ostravar Arena v Ostravě, protože Europe vyrážejí na turné v rámci letošního slavení svého výročí a právě jeden z těch koncertů bude v České republice a jak jsem říkal, 21. listopad tady v Ostravě, v Ostravar Aréně a to na akci, která se jmenuje Megakoncert Rádia Čas, tedy našeho velkého bráchy. Takže rokezi letos v listopadu na Megáči. Pěkně budeme slavit společně z Europe. No a za týden si můžeme dát třeba další muziku tady v rámci Metalmanie. Mějte se fajn, z Bavoš.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.